Vládou k říjnu 1792. Prosím tisíckrát za odpustení. Potrátu není, dosud co nevrátil. A rozsudek stojí špatně, jsem ztrácen. Čemu sloužit, nevím,

0: Krakowa ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, bože mno, to si myslím.
0: Ale víte, člověku se všechno peze.